Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku. Marketing L Rádia.